0: Niatoksi konečne vyhrát,
1: nebo prohrát.
0: A prohrajem li pak.
1: Pak se zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.
1: Rodin.

0: Czekaj ja to na kinic.
1: To mi nejdejko hladí, jestli taková ženská má taký mužský.
0: Ojo, ojo, to jest jokodrno.
1: O sakra, mě to ani nejde do hlavy.
0: Co jste si tak za pochutil? Už pro tebe to není.